0: Wieczo, miłocice, witajcie. My jsme Janka Anka. A netko přijonu hodinu za vás zaudíme.
1: Hallo, hallo.
0: Janči, kus natvali.